0: Signál Rádio.
1: To tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaku.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte se s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za námi je liverpoolská sestava The Farm a jejich All Together Now na Signál rádiu těsně před 8 raní. No a po celé tady mám pro vás další dávku našich skvělých osmdesátek, Clan Fisher, ABBA nebo Alphaville, takže se máte na co těšit, ale předtím dnešní první zprávy od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Ulice Malešovská v Praze aktuálně hlásí uzavření, a to kvůli opravám plynovodu, takže na to myslete, a třetí kilometr dálnice D2 směrem na Lanžhod hlásí zavřený levý jízdní pruh. Dějí se totiž práce na silnici po celý dnešní den. Takže to málo z dopravy. No a teď už zprávy.
2: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yes.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Policie napříč celým Českem posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy. Důvodem jsou ruské hrozby. Zopakujme, že premiér Andrej Babiš už ve čtvrtek řekl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Šlo o reakci na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket právě na státy, které podporují Ukrajinu. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání včera odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Obhájce Cimického Miroslav Kučerka novinářům po vyhlášení rozsudku řekl, že pravděpodobně podá dovolání. Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že v případě ruského útoku nehodlá plnit závazky Slovenska, které vyplývají z článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Během projevu ke studentům a zaměstnancům nemocnice v Prešově se ptal, s kým by se vlastně ve válce bojovalo.
0: Co se děje v regionu?
1: Ještě letos začne ředitelství silnic a dálnic s přestavbou mostu přes Počernický rybník na Pražském okruhu. Původní konstrukce mostu půjde k zemi a vznikne tu stavba nová, která bude šestipruhová. Práce by měly trvat 15 měsíců. Podle už podepsané smlouvy zakázka vyjde na 1,48 miliardy korun. Během stavby bude nutné počítat s dopravními komplikacemi.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Jiří Lehečka porazil světovou čtyřku Bena Sheltona 6-4 a 6-4 a čeští tenisté hrají po úvodních dvou hrách v kvalifikaci pražského Davis Cupu se Spojenými státy 1-1. Jakub Menčík v úvodním duelu na tvrdém povrchu v O2 aréně nestačil na Lernera Tiena a světové třináctce podlehl 2-6 a 4-6. Dnešní zápasy startují v O2 aréně ve 14 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude slunečný a bez deště, po ránu ještě místy počítejme s mlhami, vítr fouká jihozápadní do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Krátce po 8 začíná sobotní ráno na Signálu. Oficiálně, přátelé, ještě letní poslední, no a po delší době je s vámi opět Dominik Port. Dnes má svátek více než 1500 úžasných žen s velmi zajímavým jménem. A jakým? No tak to vám povím už za pár chvil, ale předtím si pojďme dát Abu, anebo taky třeba Alphaville. Jsme Signál Radio.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Love Changes, podání Clan Fisher, přesně ve 8:45 ranní, takhle při sobotě na signálu. Pojďme se podívat do kalendáře, dneska slaví svátek všechny Zity, takže jim přejeme jen to nejlepší, jich u nás více než 1500, takže je velká pravděpodobnost, že nějakou okolo sebe jí máte. No a v italském nářečí toto krásné jméno znamená třeba mladé děvče, ale každopádně pojďme si říct mladé děvče, nejsou jen Zity, ale úplně všechny ženy okolo nás, v jakémkoliv věku. No a mezi osobnostmi dneska slaví narozeniny třeba věhlasný, bych řekl, televizní moderátor Jimmy Fallon, anebo také velmi známá, možná jedna z nejslavnějších modelek, Twiggy. No a také v tento den v roce 1783 proběhla jedna velmi zajímavá průlomová událost, bych tak řekl, protože se vznesl první horkovzdušný balón se živými zvířaty uvnitř. Byla to konkrétně ovce, kachna a kohout a celá tato akce proběhla na francouzském královském dvoře a jenom pro jistotu všechna tři zvířata přežila.

0: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už pět let. Už pět let.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

jsi za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Tak to prý nás zakoupí.

0: prachy. Si.
1: Došeptal nám Richard Miller na Signál Rádio a jeho píseň Štěstí je krásná věc. A štěstí máme, přátelé, určitě bez pochyby i dneska, protože stále nám ještě bují, stále ještě léto, poslední dny jsou tady ještě v krásné plné parádě, takže dneska aktuálně v Praze máme 11 stupňů, v Brně 13 a třeba v Mladé Boleslavi 10 stupňů, takže určitě vyražte v tuhle chvíli na nějakou krásnou ranní procházku nebo třeba běh, a nebo třeba taky vyražte na huby, protože právě teď je ta nejvyšší jejich sezóna. No a teď už pojďme dál v naší 80kové krasojízdě Village People, nebo teď už Genesis, jsme Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano, nebo ne.
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
2: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
5: Signál Rádio posloucháte online
3: na signálradio.cz.

Stále plujete na vlnách Signál Rádia, máme přesně 8:45, takže vám přeji nádhernou sobotní pohodu. No a jestli přátelé nevíte, co dneska nebo zítra podniknout a rádi byste zvolili třeba nějakou ekonomičtější variantu, tak zkuste třeba akci Kinodny, která má svůj první ročník, a to znamená, že můžete vyrazit na jakýkoliv film v rámci 190 kin po naší celé republice za stovku, což je podle mě naprosto skvělý. A není to jenom na jeden konkrétní film, ale na spoustu různých, které právě teď frčí v kinech, jako je třeba Spider-Man, Odysseus, Resident Evil, anebo, co mě hodně zaujalo, Terminátor 2, slavná záležitost, slaví 35 let od svého uvedení na stříbrná plátna, takže určitě vyražte za stovku do kina. No já si myslím, že v dnešní době je to něco, až bych řekl, nevídaného, ale jenom upozorňuji, že tato akce platí pouze na běžné 2D projekce, ale i tak si myslím, že je to skvělý, takže určitě vyražte, dejte nám vědět, jaký film jste si třeba vybrali, nebo jaký máte nejraději přes naši aplikaci Signál Rádia. No a do konce hodiny vám tady pustím třeba ještě Dalibora Jandu, nebo teď už Mikea Oldfielda, společně s Bonnie Tyler.

0: Cyndi Lauperem dohrála těsně před 9 ranní, konkrétně minutu a půl před celou na Signál rádiu. Po celé tady pro vás mám další skvělé interprety z let 80. Whitney Houston, Rod Stewart nebo třeba taky Sandra, ale předtím dnešní další zprávy, jak jinak než od Honzy Nevrátila, a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: V Praze v ulici Na Pankráci se před chvílí stala nehoda osobního auta s motorkou, takže na to myslete, ideálně to vemte raději někudy jinudy. A D1 hlásí práce na silnici, a to mezi 160. a 178. kilometrem ve směru do Brna. Tak s tím počítejte a přeji vám pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Sobotní den je v plném proudu, na Signál Rádio pojďme opět na další zprávy a začínáme je počasím. Střední Evropu totiž čeká na přelomu týdne další ochlazení. Zatímco předchozí studené fronty většinou srazily teploty k běžným zářijovým hodnotám, tak ta nová přinese už výraznější ochlazení a podprůměrné teploty. Západ Evropy se naopak připravuje na další mimořádně teplé počasí. Páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci dostali hasiči před půlnocí pod kontrolu. Dnes kránu postupně snížili poplachový stupeň na základní a pokračují v dohašování. Pak bude následovat vyšetřování příčiny požáru. Doslova žně zažívají v těchto dnech houbaři. Sociální sítě se plní fotografiemi obrovských hřibů, ale také dalších hub, a to včetně křemenáčů, kozáků, babek, klousků nebo dřevokazních kotrčů. Český hydrometeorologický ústav pravidelně aktualizuje mapu, která ukazuje, kde se v Česku houbám daří nejlépe. Noční a večerní útoky na Ukrajinu ze strany Ruska mají 4 mrtvé. Země čelila útoku 174 ruských dronů, 141 z nich obrana zničila.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunel bus, který už měsíc propojuje Davice a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách.
0: Sport.
1: Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 4-1. Pokračuje trenér vítězných Varů Pavel Patera.
2: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny, bohužel tou přestovkou jsme nastartovali Boleslav, protože ta přestovka byla odehraná lehko vážně a pustili jsme momentum zápasu a ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách jenom 1-2 a třetí třetinu si myslím, že jsme odehráli tak, jak jsme chtěli.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i zprávy v 9 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, k večeru se od severozápadu bude vyskytovat oblačnost. Vítr zafouká severozápadní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy, pokračuje Dominik a má pro vás opět muziku.
0: Signál Rádio.
3: Na hodinách máme těsně po 9 a dalších 60 minut tady pro vás bude Dominik Sport, ale kromě mě i moje skvělá kolegyně Lucka Sinková. No a ta už nás za pár chvil vezme do pražských Letňan, kde dneska, pozor přátelé, poteče pivo proudem, ale než se rozteče úplně naplno, tak mám tady pro vás Roda Stewarta nebo Sandru.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: signál doznívá Whitney Houston, krásná píseň. No a ta nás už teď vystřídá za pár chvil tuto krásnou ikonu jiná, ikona našeho rádia. To je Lucka Sinková, která nás tentokrát pozve na krásnou akci, která bude o bezvadném pití. Možná byste si mohli myslet, že to bude něco na bázi vinobraní, protože právě teď je jeho sezóna, ale opak je pravdou. Tentokrát půjde o pivobraní. Na to můžete vyrazit do pražských Letňan, konkrétně na Starou Náves. No a Lucka nám teď poví víc.
1: Ano, hezký den, jsme tu i letos až do 22. tak určitě přijďte, protože pro dospělé je připraveno spousta zlatavých lahodných moků od několika pivovarů a také několik skvělých českých kapel. Pro děti pohádka, kouzelník nebo balonkový workshop. Dorazí ostatně jako pokaždé i šermířská skupina Artus Bohemia a program vyvrcholí v 10 večer velkou laserovou show. Takže pokud nemáte ještě na dnešek plán, tak Letňany jsou jasná volba.
0: Lucko, moc děkujeme, no a my už pokračujeme v naší klasické hudební krasojízdě, teď už Mike and the Mechanics, moc se užijte.

0: Belinda Carlisle nám před chvílí zpříjemňovala ráno na Signál rádiu. Já vám přeji dobrou chuť, pokud právě snídáte, a tiše teda závidím, musím říct, a můžete snídat i s pocitem krásného dne, který nás čeká, protože dneska nám teploty přesáhnou přes 21 stupňů, takže stále ještě takovéto celkem léto se nám tady pořád pohybuje. V Praze máme aktuálně 12 stupňů, v Brně 15 a třeba v takovém Hradci Králové 13 stupňů. No co víc si přát takhle v druhé půlce září, a teď už si dáme možná něco dalšího, 80kového Michael Jacksona nebo Bonnie M. Moc si užijte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia.

Německá sestava Bonnie M, 2:45 na Signál rádiu. No a pozor, do Prahy míří i velice známá kapela Vidiek. Věřím, že spousta z vás je jimi fanoušky. A tentokrát vystoupí v Praze ne sama, ale společně s brněnskou kapelou Mucha. A to konkrétně v pátek 6. listopadu letošního roku v Lucerna Music Baru. Bude to určitě skvělý večer, zazní spousta skvělých hitů, jako jsou třeba Kytě 7 ráno nebo Milá a spousta dalších. No a my právě máme pro vás soutěž a díky nám můžete být u této úžasné akce, takže pro vás máme 2 lupeny na tento koncert plus ještě CDčko Vidiek. No a jak tyto 2 krásné ceny můžete získat? No naprosto jednoduše tím, že se zúčastníte naší soutěže Ano nebo ne, která bude probíhat tentokrát v trošku větším časovém rozsahu od 21. září až do 2. října, vždy od pondělí do pátku. Takže my vám položíme naprosto jednoduchou otázku, soutěžní otázku, na kterou budete muset odpovědět buď ano nebo ne, když se trefíte. Obě 2 krásné ceny jsou vaše. No a já jenom připomínám naše číslo do studia, to je 910 260 910. No a do konce hodiny tady pro vás na Signálu mám ještě Balet a nebo teď už Bryana Adamse.

0: Černý, necelé dvě minuty před desátou dopolední na Signál rádiu, vždy pozitivně naladěná. Po celé vám tady pustím další naší plejádu osmdesátkových hvězd, jako je David Bowie, Wet Girls nebo John Evangelis. No ale předtím další zprávy, jak jinak opět dnes od Honzy Navrátila. Já vám povím, co nového se za posledních 60 minut událo v dopravě.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nepojízdný nákladák v tuto chvíli stojí na D1 na 206 km směrem do Brna, takže s tím počítejte. A v Praze v ulici Na Florenci se stala nehoda autobusu s osobním autem. Myslete na to. Já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou 80-kovou jízdu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Rozhovory na Signál rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Signál rádio, zprávy.
4: Hezkou sobotu, opět po hodině plné 80. pro vás máme na Signálu další zprávy. Na letišti v Mošnově na Nový Čínsku dnes začaly dvoudenní dny Severoatlantické aliance a dny vzdušných sil armády České republiky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu a také na zemi. Akce se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Milovníci piva míří do Mnichova, začíná tam totiž 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má urovnat vztahy kolem Grónska. Spojené státy tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tu nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Dánská premiérka Mette Frederiksenová řekla, že dohoda je dobrá pro Dánsko i pro Severoatlantickou alianci.
1: Co se děje v regionu?
4: Další pražské městské části se chystají přijmout vyhlášku se zákazem pyrotechniky. Jejich nově dalších 15. Vyhláška se tak rozšíří z 35 na už 57 městských částí. Nové nařízení umožňuje městským částem zakázat pyrotechniku na celém svém území, včetně Silvestra. Nově tak bude platit třeba na Praze 1, 2, 3, 5, 6 a krom dalších i ve Velké Chuchli, Čakovicích a nebo například v Řeporyjí.
1: Sport.
4: Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. I díky dvěma gólům střelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po 7. za sebou. Pokračuje trenér pardubických hokejistů Václav Kočí.
5: Tak začátek zápasu. Domácí si vypracovali několik šancí, ať už tím, že to netrefili, nebo to chytil Velda, tak jsme drželi ten bezbrankový stav. Pak jsme využili dvě přesilovky a myslím si, že ve třetí třetině jsme si to už řekl bych herní disciplínou takticky dotáhli do vítězného konce.
1: Signál rádio počasí.
4: Sobotní den je s polojasnou oblohou, k večeru se od severozápadu bude vyskytovat oblačnost, vítr fouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy v 10 hodin, pokračujeme 80. Tak hezký poslech.
1: Signál rádio.
0: Sobota na signálu se nám přehoupla do dopolední části, těsně po desáté, a od mikrofonu vás opět zdraví Dominik Port. No a pro vás, milovníky, nejen osmdesátek, ale tentokrát hlavně zvířat, budu mít skvělou a taky řekl bych velkolepou akci, na které byste bez pochyby neměli chybět. Ale předtím si pojďme užít třeba John and Vangelis tady u nás na signálu.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Za námi jsou jedinečné Weather Girls na Signál Rádiu a teď mám tady pro vás něco pro vás, fanoušky zvířat. Jestli máte dneska čas a chuť si udělat nějaký pořádný výlet, tak vyražte do Plzně, protože tady v místní zoo slaví neuvěřitelných 100 let od otevření, které proběhlo v roce 1926. Mají tu celkem 7000 zvířat a dokonce až 1100 druhů, takže řekl bych, že takový narozeninový dort by byla celkem logistická, taková neúplně komfortní záležitost. Každopádně tento víkend právě v rámci narozenin tu mají vstup pouze za 100, což je skvělý. A to jak do zoo, tak i do místního dinoparku a amfiteátr je dokonce zdarma. Navíc tady bude bohatý program i pro naše ratolesti, bude tady soutěžní stezka a taky třeba taky speciální komentované extrémně hrostomilé krmení. A ve 14 hodin tady můžete zažít krásný křest nové knihy 100 let zoo Plzeň, konkrétně v Lochotinském amfiteátru. Takže určitě si vyražte, bude to asi myslím zaručeně jedinečná událost a hlavně zážitek a ten vám doufám teď taky v našem hudebním podání dopřeju. Dáme si Davida Bowieho a nebo teď už Sira Eltona Johna.

0: Máme tu prostouněnou sobotu na signálu, tohle byla sestava Roxette s jejich úžasnou písní It Must Have Been Love z filmu Pretty Woman, no ale pojďme se podívat, jak je venku. Rtuť teploměru nám jde krásně nahoru, zatím v Praze 12 stupňů, ale v takovém Brně, pokud se tam nacházíte, tak vám také tak jako lehce závidím, protože tam už máte 17 stupňů, na sluníčku dokonce už pocitově 20 a třeba v takových Pardubicích je aktuálně 16 stupňů a stále to půjde dál, okolo 2 hodiny už můžeme očekávat teploty až přes 21 stupňů a na sluníčku pocitově až 25, takže možná i jsem tam pro nějakého to otužilce by stalo za to skočit někam do bazénu nebo do rybníka, kdo ví. Každopádně my pokračujeme dál v naší 80kové krasojízdě, máme tu pro vás Secret Service a nebo teď už New Order.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ladíte signál rádio, tohle byly Secret Service a buďte s námi i po dnešní šesté večerní, protože to mě tady v éteru vystřídá kolega Martin Hovorka, který pro vás má připravený opět jako každou sobotu další díl svého pořadu Signály, světový hitparád. No a co pak nás čeká v dnešním vydání? No tak to nám teď Martin sám poví.
1: Krásný den, milí posluchači, i ode mne přání pohodové soboty. A já už se pomalu chystám na dnešní večer, protože to si tu na Signál rádiu společně dáme signály světových hitparád. Dneska otevřu zajímavé téma. Povíme si, proč si lidé myslí, že měl David Bowie dvoubarevné oči. Dále vám povím historku, jak se obyčejná sekretářka z Milána zasadila o úspěch velkého italského hitu. No a pustíme si i filmový hit, který z trůnu sesadil desku Thriller. Tak o tom všem budou dnešní signály světových hitparád, které nás zavedou do italského singlového žebříčku, tak jak vypadal v září roku 1983. No a ty písničky, když tak na to koukám, co nás všechno čeká, Irene Cara, Gazebo, jeho šopskej salát a bude i pozor James Brown. Takže dneska večer v 6 naslyšenou u Signál rádia, budu se moc těšit, jsem Martin Hovorka a přeju vám skvělé víkendování.

0: GoldenEye a Tina Turner 2:11 dopolední Féteru Signál Rádia. Po celé budeme pokračovat ve světě 80. s Abou, Modern Talking nebo Tears for Fears, ale předtím opět další zprávy od mého skvělého kolegy Honzy Nevrátila a já vám povím, co nového se přihodilo v dopravě.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 10. kilometru dálnice D6 směrem na Karlovy Vary se připravte na porouchaný osobák a stejný případ se stal aktuálně i na D10 na 66. kilometru a to konkrétně ve směru do Turnova. Tak na to myslete, no a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pro vás mám další zprávy. Začátek tohoto měsíce přinesl další zdražení hypotečních úvěrů. Úroky tak vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Bankovní domy nyní nabízí delší fixace za úrok 5,99% a výše. Nervozita trhu a rostoucí zadlužování firem i států stojí za zdražováním nákladů na dlouhodobé financování. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli ve včerejším místním referendu stavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo 435 lidí, pro bylo 126 účastníků referenda. Účast byla 47,96%. Výsledek referenda je tak platný a pro zastupitelstvo města závazný. Do boje s jedovatými perutýny vyrazili ochránci přírody v Chorvatsku. Za rozšířením ryby, která ohrožuje původní mořské ekosystémy, stojí klimatická změna, která způsobuje oteplování mořské vody. Jediným způsobem boje s touto rybou je použití harpuny.
0: Co se děje v regionu?
1: Vladislavský sál Pražského hradu nabízí opět možnost shlédnout korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na třetí nádvoří a do starého královského paláce. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a také korunovační roucho z roku 1653 si může veřejnost prohlédnout od soboty až do 28. září, a to denně od 9 do 17 hodin.
0: Sport.
1: Německý rodák Ryan Nadery by se měl brzy stát členem českého národního týmu. Fotbalová asociace aktuálně vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby 23-letý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat. Na tiskové konferenci k nominaci před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů to řekl generální manažer Pavel Nedvěd.
2: Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Právní oddělení proto dělá možné i nemožné, aby co nejrychleji byly tyto dokumenty vyřízeny. A abych chtěl tady říct, že si velice vážím Ryana Naderyho, protože proto, aby byl u nás v týmu, udělal strašně moc a hrozně o to stál.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, k večeru se od severozápadu může vyskytnout oblačnost, vítr fouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky, které nabízí Dominik.
0: Signál Rádio.
3: I po 11. hodině jste stále věrní osmdesátkám tady u nás na Signálu, které pro vás neustále vybírá Dominik Port. No a za pár okamžiků tady se mnou ve studiu naproti mě usedne i můj kolega Luděk Savana Urbánek a ten nás vezme tentokrát do světa motorek, které mimochodem v poslední době zažívají poměrně velký boom. A ten doufám uděláme i teď v našem éteru s Tears for Fears a jejich Shout.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: písní Brother Louie od Modern Talking jsme se na signálu vrátili zpátky do roku 1986. No a já už vítám tady vedle sebe, tady u nás ve studiu, signál rádia kolegu Luďka Savanu Urbánka, který nás tentokrát vezme do světa motorek. Tak kam to přesně, Luďku, bude?
1: Hezký dobrý den vzhůru na Lesnou, ale abyste to neměli tak jednoduché, do Brna to nebude. Vypravíme se na Znojemsko a vy, co máte doma třeba péráka po dědovi, mi jistě dáte za pravdu, že tento výlet bude stát rozhodně za to. V Lesné u Znojma na jižní Moravě se totiž nachází rekreační areál, jehož součástí je i první české muzeum motocyklů a galerie. Soukromé muzeum bylo založeno v roce 1995 a dnes si tady návštěvníci v celkem třech budovách usedlostí z 18. století mohou prohlédnout expozici motocyklů, sidecarů, automobilů i dalších technických zajímavostí. V muzeu je možné uspořádat i svatby a další akce. Komu by se tady zalíbilo, může se ubytovat v místním penzionu nebo kempu. K dispozici je také restaurace. Muzeum je otevřeno od dubna do října a v zimním období potom nepravidelně. Lepší je proto telefonická domluva. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Romanticky naladěný Phil Collins písně Everyday minutu po 11:30 tady u nás na signálu. Za pár chvil si dáme výlet na daleký západ s Frankie Goes to Hollywood a písní Relax a taky si dáme třeba Sarakoza Band.
1: Na signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Doznívá sestava Duran Duran a před námi je slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní píseň When Will I Be Famous od britské kapely Bros. Ta vyšla v roce 1987 a v Británii vystoupila až na úplný vrchol hitparády. Velkou zajímavostí je, že frontman Matt Goss a jeho bratr Luke jsou dvojčata. No a fanoušci Bros jim říkali Brosíc a kolem kapely vzniklo doslova neuvěřitelné a neukočírovatelné teenagerovské šílenství. No a je tady taková ironie, že píseň se jmenuje Kdy budu slavný a právě díky se Bros stali opravdu slavnými a to dá se říct globálně. No tak si pojďme tento veleznámý kousek pustit. Bros a jejich When Will I Be Famous tady u nás v éteru Signál Rádia.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Těsně před 12. dopolední, nebo vlastně pravým polednem, jsou další 80ky na signálu za námi. No a po celé tady mám pro vás další dávku naší bezvadné hudby 80kové, jaké jiné, Erasure, Ricky Epovery nebo Chris de Burgh, ale teď další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Dálnice D10 hlásí na 51. kilometru na trase Praha-Turnov lidi na vozovce. Pár osob tam se pohybuje stále ještě, tak určitě dávejte pozor při průjezdu. A D1 na 57. kilometru ve směru do Prahy hlásí nehodu 3 osobních aut a kvůli tomu je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak na to myslete. Přeji vám pohodovou jízdu a hlavně žádné nehody.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, je s vámi Signál Rádio a právě teď pro vás máme další zprávy. Vláda může obnovit regulaci cen pohonných hmot. V dnešním rozhovoru pro server Novinky.cz to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Důvod je stejný jako v polovině července, kdy ceny vláda zastropovala. Jedná se o drahou ropu. Její cena stoupá kvůli pokračujícímu konfliktu Spojených států amerických a Iránu. O případném zastropování bude vláda jednat v příštím týdnu. Místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru Marie Pošarová z SPD v pořadu 360 na CNN Prima News řekla, že nafta může být i na příděl. O finální podobě rozpočtu na příští rok bude brzy jasno. Kdo si polepší a koho čeká hubenější rok, tak nejen o tom budou debatovat v zítřejší partii Terezie Tománkové na CNN Prima News, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Začíná se zítra v 11 hodin dopoledne. Zákon, který zavádí rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině, podepsal včera americký prezident Donald Trump. Sankční balík je z pera nedávno zemřelého republikánského senátora Lindseye Grahama.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců.
0: Sport.
1: Kategorii do 85 kg se s boxerským mistrovstvím Evropy v Sofii rozloučil Daniel Komárek. Zlepšený výkon ve třetím kole mu nepomohl k odvrácení porážky 0-5 s Chorvatem Antoniem Grabičem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení také polojasné oblohy. Od severozápadu se ale bude postupně zatahovat a k večeru se místy objeví i přehánky. Vítr v neděli zafouká severozápadní a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik další zprávy, které připravil Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Pravé poledne na signálu právě udeřilo, no a tady z Eteru Signál Rádia a vás zdraví Dominik Port. Pokud právě obědváte, tak vám přeji dobrou chuť a v případě, že teprve přemýšlíte, co ukuchtit, tak se připravte, za pár chvil pro vás budu mít několik originálních, speciálních houbových receptů. O tom za chvíli, teď už Chris de Burgh.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Stále ladíte Signál Rádio, no a protože přátelé máme samozřejmě houbovou sezónu v plném proudu, tak mám tady pro vás několik extra originálních houbových receptů. Třeba takové houbové tacos, to opečete houby, dáte je do tortily společně se zeleninou, limetkou a palivou omáčkou a je to naprosto fenomenální, velmi netradiční kombinace, tak poeticky řešeno, les se potká s Mexikem. Další variantou je houbové pesto, což je hodně originální a velmi, velmi chutné. Vezmete opečené houby, ty rozmixujete s parmezánem, ořechy, česnekem a olejem a dávám to úplně fenomenální dochucovadlo v podstatě kamkoliv do těstovin, do čehokoliv jiného. Dále tu máme houbovou pomazánku, takže opět vezmete houby, tvaroh nebo žerve, česnek, bylinky a to pěkně natřete na topinku nebo na chleba, no tak jedna báseň. A poslední věc, taková lehce bizardní, houbový toast na sladko, takže vezmete opět směs hub opečenou, usmaženou a dáte na to karamelizovanou cibulku a posypěte to jakýmkoliv sýrem a já bych to ještě trošku pokápal třeba balzamikem nebo medem. A to si myslím, že bude absolutně úchvatná kombinace chutí, kterou zabodujete určitě na jakékoliv vaší akci, party, rodinné sešlosti nebo čehokoliv jiného. Takže určitě se inspirujte a teď už Erasure nebo Men at Work tady na Signálu.

0: Doznívá Jason Donovan na Signál Rádiu, který vám mimochodem mohl hrát třeba i přes naší apku Signál Rádia, kterou jestli náhodou ještě nemáte, tak si ji hned teď stáhněte třeba přes App Store nebo Google Play. No a díky ní s námi budete naprosto kdekoliv a třeba nám přes ní můžete poslat i nějakou super fotku, jak si užíváte dnešní sobotní pohodu. Tak se na to budeme moc těšit. No a teď už nejen do všech apek posíláme třeba Michaela Jacksona nebo Kim Wilde, tak si je do sytosti užijte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Florence tady na signálu těsně před 1:45 a já už mám tady ve studiu mého skvělého kamaráda a kolegu Áďu Adama. Áďo, ahoj.
1: Čau, dám, čau,
0: čau. Čau, prosím tě, nám začíná zítra úžasná reality show. Ty jsme se bavili o reality show, ty je moc úplně možná nemusíš některý z nich, ale my si řekneme něco o zrádcích. Máš rád?
1: Já se musím přiznat, já jsem to ještě neviděl.
0: Ani jednu sérii.
1: A jako, tak jako střípky různý jsem samozřejmě viděl tohle, ale že bych se na to vyloženě kouknul, já na to nemám moc čas, takže ačkoliv mi každý říká, podívej se na to, je to skvělý, tak já jo, podívám, ale vždycky na to zapomenu a nikdy se k tomu vlastně nedostanu.
0: Nevadí, ale každopádně koncept znáš, ty reality show, a řekni mi, kdybys měl na výběr, chtěl bys být zrádce věrný nebo hradní pán?
1: Tak radní pán, to zní samozřejmě nejlíp.
0: Jo, já si myslím, já už tě tam hele docela jako vidím, takový jako young verzi, takový jako mladší Vojty Kotka. Super, tak Áďo, moc díky. S Áďou tady budete od 1 až do 6, připravte se na úžasnou 80kovou jízdu a do konce hodiny ještě Limaj a nebo Petr Nať tady na Signál rádiu.

0: Posloucháte sobotní signál rádio, kde se teď podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině tady budou pro vás další skvělé hity. Hrát nám tady budou například Lionel Richie, Olivia Newton-John nebo Police. Užívejte si společně s námi 80kový víkend.
1: Signál rádio doprava.
0: Prála si nehodu dvou osobáků v ulici Bělohorská, kde si dávejte pozor při projíždění. Pohodovou jízdu za volantem vám přeje Signál rádio.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio, máme pro vás další zprávy. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začaly dny Severoatlantické aliance a vzdušných sil armády České republiky. Ze všech příjezdových stran se tvořily kolony aut, ve kterých lidé čekali i 2 hodiny. Nejdelší 9-kilometrová kolona byla od Studenky. Po skončení programu se očekávají stejné dopravní problémy. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si ode dneška může veřejnost prohlédnout české korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na 3. nádvoří a do starého královského paláce. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a také korunovační roucho z roku 1653 budou k vidění až do 28. září, a to denně od 9 do 17 hodin. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes ráno zastavil silný vítr. Dolní je v provozu. Podle dat měl ráno vítr v nárazech rychlost přes 70 km v hodině. Lanovka může fungovat ale do 60 km v hodině. Ve věku 76 let zemřel americký herec Gerrit Graham. Byl hvězdou prvních filmů režiséra Briana De Palmy. Objevil se také ve dvojice Dětské hry nebo ve 2 Star Trekovských seriálech.
0: Co se děje v regionu?
1: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě.
0: Sport.
1: Ve věku 83 let zemřel slavný italský fotbalista a klubová legenda Interu Milan Sandro Mazzola. Bývalý útočník v Interu strávil celou 17-letou kariéru, získal s ním 4 ligové tituly a také 2 poháry mistrů evropských zemí. S reprezentací navíc vybojoval zlato na mistrovství Evropy v roce 1968. Na stejném turnaji byl také zařazen do All Stars.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy ve 13 hodin doplníme počasím. Venku je polojasno, s teplotami je mezi 18 a 23 stupni Celsia. K večeru se od severozápadu bude vyskytovat oblačnost, pršet by ale nemělo. Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Posloucháte Signál Rádio a teď opět muziku 80. let.
0: Signál Rádio.
2: Hezké sobotní odpoledne na Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme o 400 let do minulosti. Vydáme se totiž za rekonstrukcí slavné bitvy z roku 1620. Mezitím nám nebude chybět hudba z 80. let, kterou vás bude provázet moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To byla skupina Bananarama na Signál Rádio. Dnes a zítra se můžete v naší metropoli vrátit o 4 století do minulosti. Na Bělohorské pláni v Praze 6 se totiž koná rekonstrukce slavné bitvy z roku 1620 a víc nám o ní prozradí kolegyně Lucie Sinková.
1: Čeká vás velké historické představení se stovkami účinkujících, jízdou, pěchotou, taky dobovým tržištěm, hudbou, přednáškami a ukázkou tehdejšího práva útrpného. Samotná bitva začne ve 3 odpoledne a chybět nebudou ani pyroefekty. Takže pokud máte rádi historii trochu víc názorně, než je znáte ze školy, tak Bílá hora může být právě dnes tip pro vás.
0: Luci, děkujeme. Kdybyste na Bílou horu nestihli dorazit dnes, tak šanci vidět slavnou bitvu budete mít i zítra.

0: Víkend strávíte na vlnách Signál Rádia, kde nás budou začátkem provázet například ještě Gypsy Kings, Phil Collins nebo Elton John. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídání o Praze s kolegou Davidem Černým. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Společnost vám dělá odpolední signál rádio, které bude zítra opět ve znamení poutavého vyprávění Davida Černého o Praze. Tentokrát se seznámíme s fotografem Andresem Grohem. Tento vídeňský rodák během svého života vytvořil první souvislý soubor fotek naší metropole. Jenže zatímco my dnes fotíme lehkými mobilními telefony, pro něj to byl skutečně fyzicky náročný výkon. Dozvíme se, jak první záběry vznikaly a proč fotografa tehdy lidé považovali spíš za alchymistu. A jestli chcete vidět, proč na Grolových fotkách některé pražské památky vypadají jinak než v současnosti, poslechněte si vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra po 17. hodině.

0: Hodiny signála rádia ukazují pár minut před 14. hodinou a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich bude následovat další skvělá muzika z let 80. Hrát tam tady budou například Bon Jovi, Matthew Wilder nebo Sandra.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 61. kilometru ve směru do Prahy, kde by měl být kvůli tomu neprůjezdný levý jízdní pruh. Opatrní buďte i na nehodu v Praze v ulici Jana Želivského. Signál rádio vám přeje bezpečné jízdy za volantem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Policie napříč celým Českem posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy. Důvodem jsou ruské hrozby. Zopakujme, že premiér Andrej Babiš už ve čtvrtek řekl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Šlo o reakci na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket právě na státy, které podporují Ukrajinu. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání včera odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Obhájce Cimického Miroslav Kučerka novinářům po vyhlášení rozsudku řekl, že pravděpodobně podá dovolání. Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že v případě ruského útoku nehodlá plnit závazky Slovenska, které vyplývají z článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Během projevu ke studentům a zaměstnancům nemocnice v Prešově se ptal, s kým by se vlastně ve válce bojovalo.
0: Co se děje v regionu?
1: Ještě letos začne ředitelství silnic a dálnic s přestavbou mostu přes Počernický rybník na Pražském okruhu. Původní konstrukce mostu půjde k zemi a vznikne tu stavba nová, která bude šestipruhová. Práce by měly trvat 15 měsíců. Podle už podepsané smlouvy zakázka vyjde na 1,48 miliardy korun. Během stavby bude nutné počítat s dopravními komplikacemi.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Jiří Lehečka porazil světovou čtyřku Bena Sheltona 6-4 a 6-4 a čeští tenisté hrají po úvodních dvou hrách kvalifikaci pražského Davis Cupu se Spojenými státy 1-1. Jakub Menčík v úvodním duelu na tvrdém povrchu v O2 aréně nestačil na Lernera Tiena a světové třináctce podlehl 2-6 a 4-6. Dnešní zápasy startují v O2 aréně právě teď.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, k večeru se od severozápadu může vyskytnout oblačnost a teploty měříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zítřejší den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne bude foukat od severozápadu do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme stejné jako dnes, mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 14 hodin, pokračuje odpoledne plné osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Společnost vám dělá Signál Rádio. V kalendáři máme datum 19. září, což je den, kdy si připomínáme narození nejedno, ale hned dvou opravdu výjimečných našich sportovců. Více k tomu už za pár minut, mezi tím další osmdesátky. Áda Adam vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signál Rádia. Kdo by neznal Zátopkovi, jeden z nejslavnějších sportovních párů historie, v podstatě jakoby nebyl. Dnes, 19. září, si připomínáme jejich společné datum narození. Ano, je to tak, jejich životní cesty začaly ve stejný den a dokonce i rok 1922. Asi nejkrásnější paralela jejich příběhů proběhla na olympijských hrách v Helsinkách, kdy oba dosáhli zlatého kovu. Jak víme, tak Dana Zátopková na těchto hrách vytvořila dokonce československý, ale i světový rekord. Emil Zátopek zazářil ještě v dalších dvou disciplínách a během 8 dnů si odnesl 3 zlaté medaile a byl za to vyhlášen nejlepším sportovcem světa roku 1952. A jak říká jeho slavné životní moto, když nemůžeš, tak přidej, a my tu přidáme další parádní hity z let minulých na Signál Rádiu.

0: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let a ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na další známé hvězdy, jako jsou například Kool & The Gang, Cher nebo Wham. A už za pár minut si také povíme o rozhovoru, který nás čeká už zítra večer. Tak zůstaňte s námi.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Cool and the Gang nám zněli na Signál Rádiu, kde nás čeká už zítra další zajímavý rozhovor se slavnou osobností. Dalším hostem v našem studiu bude zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Je také velkým milovníkem čaje, zatímco jeho žena dává spíš přednost kávě. Bude nás tedy zajímat, jak tenhle souboj oblíbených nápojů u nich doma vypadá. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem Trému. Nenechte si ujít rozhovor kolegyně Lucie Sinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál Rádiu už od 18. hodiny. A to zítra.

0: Michael Jackson nám dělal společnost na Signál Rádio, kde nás čekají odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z osmdesátek. Budou nám tady hrát například CC Catch, Roxette nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte v ulici Podbělohorská v Praze, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Hlavní město pak hlásí nehodu také v ulici Strakonická, kde boural autobus s osobákem. Projíždějte tam opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, opět po hodině plné 80. pro vás máme na Signálu další zprávy. Na letišti v Mošnově na Nový Čínsku dnes začaly dvoudenní dny Severoatlantické aliance a dny vzdušných sil armády České republiky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu a také na zemi. Akce se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Milovníci piva míří do Mnichova, začíná tam totiž 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má urovnat vztahy kolem Grónska. Spojené státy tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tu nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Dánská premiérka Mette Frederiksenová řekla, že dohoda je dobrá pro Dánsko i pro Severoatlantickou alianci.
0: Co se děje v regionu?
1: Další pražské městské části se chystají přijmout vyhlášku se zákazem pyrotechniky. Jejich nově dalších 15. Vyhláška se tak rozšíří z 35 na už 57 městských částí. Nové nařízení umožňuje městským částem zakázat pyrotechniku na celém svém území, včetně Silvestra. Nově tak bude platit třeba na Praze 1, 2, 3, 5, 6 a krom dalších i ve Velké Chuchli, Čakovicích a nebo například v Řeporyjí.
0: Sport.
1: Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. I díky dvěma gólům střelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po sedmé za sebou. Pokračuje trenér pardubických hokejistů Václav Kočí.
2: Tak začátek zápasu. Domácí si vypracovali několik šancí, ať už tím, že to netrefili, nebo to chytil Velda, tak jsme drželi ten bezbrankový stav. Pak jsme využili dvě přesilovky a myslím si, že ve třetí třetině jsme si to už řekl bych herní disciplínou takticky dotáhli do vítězného konce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 15 hodin mám pro vás pohled na počasí. Venku je polojasno, s teplotami od 18 do 23 stupňů. Zítra bude také polojasno, od severozápadu se ale postupně zatáhne a k večeru se mohou vyskytnout přehánky. Vítr v neděli zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik další zprávy. Hezké odpoledne s 80kami na Signálu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Víkendovou pohodu vám zajišťuje Signál Rádio, kde už za pár minut vyrazíme za kulturou. V pražském divadle Ungeld se hrají zajímavá inscenace a už za chvíli si o ní povíme. Mezitím další úžasné hity 80. let. Od mikrofonu vás zdraví Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Roxette nám hráli na Signál Rádio. Máte rádi příběhy, které se mohou během chvíle dotknout i vašeho vlastního života? V pražském divadle Ungel se hraje inscenace Cizí příběhy, která ukazuje, že někdy stačí jediné setkání a všechno může být úplně jinak. Pozvánku přidá kolegyně Lucie Sinková.
1: Příběh je o tom, že se dva lidé ocitnou v nečekané situaci a postupně odhalí nejen své příběhy, ale také věci, které by možná raději nechali skryté. Hra nabízí emoce, humor, ale i otázky, které si divák může odnést ještě dlouho po představení. Pokud vás Cizí příběhy zaujaly, tak nejbližší repríza v divadle Ungel je tuhle neděli 20. září. Tak si přijďte poslechnout jeden Cizí příběh, možná v něm nakonec poznáte i něco ze sebe. Tak tuhle neděli 20. září divadlo Ungelt.
0: Další tipy na zajímavá představení v Praze najdete na webu www.divadloungelt.cz.

0: CC Catch nám zněla v odpoledních vlnách Signál Rádia, které vám přeje klidný víkend, který je jako dělaný strávit ho s úžasnou hudbou 80. let. Pro zajištění pohodové soboty si tu budeme ještě do konce této hodiny hrát například Queeny, Bee Gees nebo Tight Fit.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: BG se pouští mikrofon Signál Rádia, kde příští týden od pondělí do pátku můžete zase soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne si budete moct opět otestovat vaše všeobecné znalosti. A když uspějete, můžete vyhrát dvě vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám vám navíc přidáme i CDčko. Dva dárky za jediné správné slovo a budete si moct užít večer plný energie a známých hitů. Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Víkend strávíte na vlnách Signál Rádia a ještě než přijdou odpolední zprávy, podíváme se ještě na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. Budou tady například Bangles, Deep Blue Something nebo Eurythmics.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D55 hlásí mezi 27. a 26. kilometrem vážnou nehodu ve směru do Olomouce. Dávejte si tam na sebe velký pozor. Bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat pomocí DAB+ po celém Česku.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Sobotní den je v plném proudu, na Signál Rádio pojďme opět na další zprávy a začínáme je počasím. Střední Evropu totiž čeká na přelomu týdne další ochlazení. Zatímco předchozí studené fronty většinou srazily teploty k běžným zářijovým hodnotám, tak ta nová přinese už výraznější ochlazení a podprůměrné teploty. Západ Evropy se naopak připravuje na další mimořádně teplé počasí. Páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci dostali hasiči před půlnocí pod kontrolu. Dnes kránu postupně snížili poplachový stupeň na základní a pokračují v dohašování. Pak bude následovat vyšetřování příčiny požáru. Doslova žně zažívají v těchto dnech houbaři. Sociální sítě se plní fotografiemi obrovských hřibů, ale také dalších hub, a to včetně křemenáčů, kozáků, babek, klousků nebo dřevokazních kotrčů. Český hydrometeorologický ústav pravidelně aktualizuje mapu, která ukazuje, kde se v Česku houbám daří nejlépe. Noční a večerní útoky na Ukrajinu ze strany Ruska mají 4 mrtvé. Země čelila útoku 174 ruských dronů, 141 z nich obrana zničila.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunel bus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách.
0: Sport.
1: Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Pokračuje trenér vítězných Varů Pavel Patera.
2: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny, bohužel tou přeslovkou jsme nastartovali Boleslav, protože ta přeslovka byla odehraná lehko vážně a pustili jsme momentum zápasu a ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách. Jenom 1-2 a třetí si myslím, že jsme odehráli tak, jak jsme chtěli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Neděle bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se bude postupně zatahovat a zítra k večeru by se mohly místy objevit i přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme podobné jako dnes, tedy mezi 19 a 23 stupni. Tolik zprávy v 16 hodin. Pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio.
3: S vámi je odpolední Signál Rádio a jelikož se pomalu, ale jistě blížíme k večeru, navštíví nás tady už za pár minut kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl, na co se můžeme těšit v dnešních večerních signálech světových hitparád. Mezitím například slíbení Eurythmics, Ada Adam vám přeje pohodový víkend.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodovou sobotu na Signál Rádio, kde už je i kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl něco o dnešním vydání Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Krásný den, milí posluchači, i ode mne přání pohodové soboty. A já už se pomalu chystám na dnešní večer, protože to si tu na Signál Rádiu společně dáme signály světových hitparád. Dneska otevřu zajímavé téma. Povíme si, proč si lidé myslí, že měl David Bowie dvoubarevné oči. Dále vám povím historku, jak se obyčejná sekretářka z Milána zasadila o úspěch velkého italského hitu. No a pustíme si i filmový hit, který z trůnu sesadil desku Thriller. Tak o tom všem budou dnešní signály světových hitparád, které nás zavedou do italského singlového žebříčku, tak jak vypadal v září roku 1983. No a ty písničky, když tak na to koukám, co nás všechno čeká, Irene Cara, Gazebo, jeho šopskej salát a bude i pozor James Brown. Takže dneska večer v 6 naslyšenou u Signál Rádia, budu se moc těšit, jsem Martin Hovorka a přeju vám skvělé víkendování.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: Hladiné máte signál rádio, kde nám zněli Simply Red. Chtěli byste nás poslouchat po celém Česku? Můžete například přes digitální technologii DAB+, a to s kvalitním zvukem bez šumění. Ještě v této hodině nám tady budou hrát kvalitně například Joe Cocker s Jennifer Warnes, Irene Cara nebo Kylie Minogue.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál.

0: Herinkera opuští mikrofon Signál Rádia, kde si připomeneme další specialitu na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se s naším magičem času vydáme do roku 1988, kdy slavné duo Pet Shop Boys vydalo single Left to My Own Devices. Tady ta písnička byla tak dobrá, že si vedla lépe než hlavní single alba. Od svého vydání pravidelně uváděli na svých koncertech a není se čemu divit. Tahle pecka prostě symbolizuje to, co Pet Shop Boys představují. Prostě další skvělá hitovka na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hladěné, máte signál rádio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady znít například Billy Joel, ABBA nebo Phil Collins. Teď pro vás máme další dopravní novinky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Prála si nehodu dvou osobáků v ulici Rašova, kde si dávejte pozor při projíždění. Ze studia Signál rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne, bylo 17 hodin, na signálu jsou připraveny další zprávy. Vláda může obnovit regulaci cen pohonných hmot. V dnešním rozhovoru pro server Novinky.cz to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Důvod je stejný jako v polovině července, kdy ceny vláda zastropovala. Jedná se o drahou ropu. Její cena stoupá kvůli pokračujícímu konfliktu Spojených států amerických a Iránu. O případném zastropování bude vláda jednat v příštím týdnu. Místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru Marie Pošarová z SPD v pořadu 360 na CNN Prima News řekla, že nafta může být i na příděl. O finální podobě rozpočtu na příští rok bude brzy jasno. Kdo si polepší a koho čeká hubenější rok, tak nejen o tom budou debatovat v zítřejší partii Terezie Tománkové na CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Začíná se zítra v 11 hodin dopoledne. Zákon, který zavádí rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině, podepsal včera americký prezident Donald Trump. Sankční balík je z pera nedávno zemřelého republikánského senátora Lindsey Grahama.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců.
0: Sport.
1: V kategorii do 85 kg se s boxerským mistrovstvím Evropy v Sofii rozloučil Daniel Komárek. Zlepšený výkon ve třetím kole mu nepomohl k odvrácení porážky 0-5 s Chorvatem Antoniem Grabičem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení také polojasné oblohy. Od severozápadu se ale bude postupně zatahovat a k večeru se místy objeví i přehánky. Vítr v neděli zafouká severozápadní a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik další zprávy, které připravil Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný podvečerní čas na Signál Rádio, kde odbyla 17. hodina, která bude doprovázená naší úžasnou hudbou 80. let. Kdo rád pozoruje oblohu, tak v následujících dnech tu bude opět něco, co stojí za vidění. Už za pár minut si o tom povíme více. Áda Adam vás bude další skvělou muzikou provázet.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Billy Joel s námi byl na Signál Rádio. Milovníci oblohy, napněte uši. V následujících dnech nás totiž čeká zajímavá podívaná, kterou budete moct zahlédnout až do středy. Jedná se o slabý mléčný kužel světla, kterému aktuálně nahrává blížící se podzimní rovnodennost i tmavá radní obloha. Tenhle vzácný světelný ukaz můžete za dobré viditelnosti spatřit bez dalekohledu. Stačí vám pouze nastavit si budík na hodně brzký čas, a to ideálně na 5. hodinu raní, která by měla být pro pozorování úplně tou nejideálnější. Signál Rádio vám přeje hezký poslech dalších skvělých hvězd. Mikrofonu se už ujímá Elton John.

0: Je s vámi Signál Rádio, kde jsme ze začátku dne měli příslib krásného víkendu, ale jak to tak vypadá, zítra měla by být obloha už více oblačná až zatažená. Teploty se budou stejně jako dnes sice pohybovat okolo 18 až 22 stupňů Celsia, ale také by mohl přijít odpoledne déšť. Pro pohodový víkend si tu budeme ještě hrát například Barbaru Streisand, Erasure nebo YouTube.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Barbara Streisand nám zněla v reproduktorech Signala Rádia, kde pomalu tady opouštím zdejší studio, protože mě u něj vystřídá kolega Martin Hovorka a jeho signály světových hitparád 80. let. Tentokrát nabídnou italský žebříček ze září roku 1983. Uslyšíte 10 největších hitů té doby. Povíme si, proč si lidi myslí, že měl David Bowie dvoubarevné oči. Zazní také příhoda, jak se obyčejná sekretářka z Milána zasadila o úspěch velkého italského hitu a pustíme si také filmový hit, který z trůnu sesadil desku Thriller. No, máte se znovu opět na co těšit, tak nikam nepřelaďujte a buďte s námi i v 18 hodin.

0: Běžte s Damí, s námi byli na Signál rádiu, kde už se v příští hodině můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě naposledy se ale vydáme na silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Mašinou nehodu dvou vozidel máme v ulici Ibsenova v Praze a hlavním městě buďte také opatrní na bouračku v ulici Cvičebná. A dádám se s vámi loučí, přeji vám bezpečné cesty, krásný večer a těším se na vás zase zítra odpoledne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio, máme pro vás další zprávy. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začaly dny Severoatlantické aliance a vzdušných sil armády České republiky. Ze všech příjezdových stran se tvořily kolony aut, ve kterých lidé čekali i 2 hodiny. Nejdelší 9-kilometrová kolona byla od Studenky. Po skončení programu se očekávají stejné dopravní problémy. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si ode dneška může veřejnost prohlédnout české korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na 3. nádvoří a do starého královského paláce. Svatováslavská koruna, královské žezlo, jablko a také korunovační roucho z roku 1653 budou k vidění až do 28. září, a to denně od 9 do 17 hodin. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes ráno zastavil silný vítr. Dolní je v provozu. Podle dat měl ráno vítr v nárazech rychlost přes 70 km v hodině. Lanovka může fungovat ale do 60 km v hodině. Ve věku 76 let zemřel americký herec Gerrit Graham. Byl hvězdou prvních filmů režiséra Briana De Palmy. Objevil se také ve dvojice Dětské hry nebo ve 2 Star Trekovských seriálech.
0: Co se děje v regionu?
1: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce 1 dítě.
0: Sport.
1: Ve věku 83 let zemřel slavný italský fotbalista a klubová legenda Interu Milan Sandro Mazzola. Bývalý útočník v Interu strávil celou 17-letou kariéru, získal s ním 4 ligové tituly a také 2 poháry mistrů evropských zemí. S reprezentací navíc vybojoval zlato na mistrovství Evropy v roce 1968. Na stejném turnaji byl také zařazen do All Stars.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude ve znamení polojasné oblohy. Od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy i přehánky. Vítr v neděli zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na podobné hodnoty jako dnes. Měřit je budeme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik zprávy na Signálu v sobotu s datem 19. září. Pokračujeme opět 80. a míříme do světa. Startují signály světových hitparád. Tak hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Hezký dobrý večer, milí posluchači Signál Rádia. Zdravím také všechny sympatizanty s hudbou 80. let. A to je právě ten důvod 80. proč si pouštíme Signál Rádio, protože my tady na Signál Rádiu hrajeme nejvíc 80. v českém éteru. Tak a já přicházím s dalším hitparádovým žebříčkem z 80. let. Jak je mým dobrým zvykem, začnu takovým kvízem, takovou hádankou. Pojďme společně poznat rok, do kterého se dneska podíváme hudebně. Tak přátelé, v tomto roce vznikla kapela Bon Jovi. Bylo to v americkém New Jersey. Také společnost Sony představila nový formát datového média, a to disketu 3,5, a byl oficiálně spuštěn 2. program Československé televize, a to v barevném vysílání. Co to bylo za rok? 83. Takže vítejte v roce 1983 a jdeme si hrát písničky z italského singlového žebříčku.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: A vezmeme to hezky pěkně od 10. k 1. místu. Já jsem Martin Hovorka a provedu vás touto hodinou. Tady je Tracy Ullman.

Signál Radio, toto je Tracy Ullman. Mimochodem ve videoklipu k tomuto hitu se dokonce mihnul, objevil i samotný Paul McCartney. O něm dokonce dneska večer ještě uslyšíme, protože vám ho budu hrát ve spojení s Michaelem Jacksonem, ale to bych předbíhal. Za námi 10. nejúspěšnější písnička italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety, tedy v září roku 1983. Nás čeká David Bowie. Už za okamžik si řekneme něco málo o tom, proč se lidé domnívají, že David Bowie má dvoubarevné oči. Nejprve ale zahrajeme, a to písničku Modern Love. To je sice písnička, která okamžitě nutí k tanci, ale ve skutečnosti je hluboce cynická. A vyjadřuje Bowieho zklamání z tehdejšího světa. Tak pojďme si dát Modern Love, David Bowie na Signál Rádiu.

0: Klasik na rádiu, David Bowie a jeho Modern Love. David byl proslulý svým uhrančivým pohledem, který vytvářel iluzi, že má každé oko jiné barvy. Ve skutečnosti se však nejednalo o vrozenou genetickou odlišnost, ale šlo o následek zranění. Když mu bylo 15 let, tak se poprál se svým nejlepším kamarádem, s Georgem Underwoodem, kvůli dívce. No a ten jeho kámoš ho udeřil prstenem přímo do oka. David Bowie tak utrpěl ochrnutí svalů v levém oku a lékaři diagnostikovali stav zvaný anisokorie, což je trvale rozšířená zornice. A vlastně se jednalo takový optický klam, kdy obě jeho oči měly původně stejnou modrou barvu, ale vzhledem tomu, že levá zornice zůstala po zranění zcela otevřená a nereagovala na světlo, tak oko vypadalo kvůli tmavé zornici mnohem tmavší, někdy až hnědé či zelené. Proto se mluvilo o tom, že David Bowie má takové mimozemské oči mimozemšťana, mimozemské oči. Jo, taková tajuplná postava byl vlastně David Bowie díky tomuto, dá se říct, optickému klamu, ale ve skutečnosti šlo o rvačku z jeho 15 let. V roce 1962 se to celé odehrálo. Tak přátelé, to byl David Bowie. My jsme v italském singlovém žebříčku ze září roku 1983. Teď malinko odskočíme, protože v tom našem dnešním 83. roce se konal ve Spojených státech gigantický hudební festival. Byl sponzorovaný spoluzakladatelem Apple, Stevem Wozniakem. A ten v Kalifornii navštívilo téměř 750 000 lidí. Vystoupily hvězdy tehdejší populární hudby. David Bowie tam byl, Van Halen, ale také Clash, pro které to byl poslední koncert s kytaristou Mickem Jonesem. A já jsem si říkal, že bychom si mohli Clash dát. Že bychom si dali Should I Stay or Should I Go, co?
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Signa Radio Clash a písnička Should I Stay or Should I Go. My jsme si hráli tady u příležitosti velkého hudebního festivalu, na kterém vystoupili ve 83. roce The Clash. Asi největší hudební festival Spojených států v 80. letech se konal právě ve 83. Teďka si možná říkáte, že ta písnička od Clash, že se vám zdá taková jako spíš novější. To je správný pocit, protože ona byla vydána znovu v roce 91 a to poté, co zazněla ve slavné reklamě na džíny, na levisky. Takže znovu ji vydali a tenkrát se dokonce dostala na první místo britské singlové parády, což se v 80. letech nestalo, takže písnička Should I Stay or Should I Go měla paradoxně větší úspěch v 90. letech, než v těch původních osmdesátkách. Tak, my jsme dneska v roce 1983, hrajeme si písničky, jaké bodovaly v italském singlovém žebříčku na týden přesně před 43 lety a pojďme hezky všichni pěkně společně na 8. místo.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: No a tady už je písnička, kterou naspívala i spolu napsala Irene Cara. Největší filmový hit roku 83. What I'm Feeling.

What I'm Feeling, neuvěřitelný hit roku 83 a dokonce asi vůbec jako největší filmový hit 80. let, to byla Irene Cara. No a největší hity evidentně vznikají na poslední chvíli, protože i toto je důkaz, kdy vlastně text a celá písnička byla dopilovaná ve chvíli, kdy Irene Cara mířila do studia to celé naspívat. Jeli autem společně s textařem a cestou do studia ještě to nějakým způsobem dodělávali, protože to neměli hotové. Oni teda byli ovlivněni filmem, nehotovou verzí filmu, kterou jim v předvečer pustil producent, tak jak byli jako naladěni, tak to skládání v tom autě jim šlo o to lépe, ale bylo to takzvaně za 5 minut 12, ta písnička. Každopádně měl to zpívat muž, ale potom se objevilo samozřejmě Paramount, filmové studio Paramount, které to celé platilo, ať už muziku, tak výrobu filmu. A oni trvali na tom, že tu skladbu musí zpívat žena. Proto volba padla tady na Irene Cara. A ona zase měla podmínku, že pokud to bude zpívat, že to chce i textovat. Tam byla jedna podmínka za druhou. Že filmové studio, když to platíme, bude to zpívat žena, tak? A Irene Cara, co by žena, řekla, pokud to budu zpívat, já to chci i otextovat. Tak to bylo krásně, krásně provázaný. No nicméně písnička úspěch měla, důkazem je i to, že získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. A dokonce soundtrack k filmu Flashdance, tažený právě tímto megahitem, dokázal na 2 týdny sesadit z prvního místa amerického žebříčku neochvějný fenomén té doby, a to desku Thriller Michaela Jacksona. Takže Irene Caře se to podařilo sešoupnout aspoň na chvilku z jedničky Michaela Jacksona. To si každopádně budeme za malý moment hrát, ale ještě tomu dejme čas, protože než si pustíme Michaela, je tu Mike Oldfield a spolu s ním Maggie Rayleigh, písnička Moonlight Shadow.

Písní Mike'a Oldfielda se jmenuje Maggie Reilly. Já bych dokonce řekl, že to propojení hlasu Maggie a Oldfieldových kytar vytvořilo naprosto unikátní rukopis v 80. letech. No a vemte si, že tento hlas Maggie Reilly se objeví v Praze, protože ona bude vystupovat letos na podzim. Svůj pražský koncert odehraje 28. října v ikonickém Lucerna Music Baru, tak já věřím, že zazní nejenom její solové věci, ale jako třeba písnička Every Time We Touch, tak se jmenuje její turné, stejně jako název jejího největšího solového hitu Every Time We Touch Tour. Ale já věřím, že během večera zazní i ikonické hity, které zpívala s Mikem Oldfieldem, právě Moonlight Shadow nebo Single to France. Tak pokud jste měli rádi Maggie Reilly a její hlas a pokud vás to teďka bavilo během poslechu písně, tak si udělejte výlet do Prahy, dejte si Lucerna Music Bar na konci října, to už bude brzy, to už bude vlastně, dá se říct, za měsíc. Tak Mike Oldfield tady byl a teď už slibovaný Michael Jackson, protože i on se objevil v italském singlovém žebříčku v září roku 1983 a tehdy zářil spolu s Paulem McCartneym. Jejich duet Say Say Say právě teď na Signa Radio.

Say, say a ještě jednou say, neboli say, say, say. To byl Paul McCartney a Michael Jackson. Víte, co je zajímavé, že vlastně tady ta písnička se hrála až na podzim 83. roku. No jo, ale natočena už byla v 81. Oni natočili, ale záměrně ji schovali do šuplíku, aby nekonkurovala jejich prvnímu společnému duetu Girl Is Mine, který vyšel jako první single alba Thriller. To bylo rok předtím, než se objevila venku skladba Say Say Say, která vlastně už byla dávno natočená. Tak, Paul McCartney a Michael Jackson, šestá nejúspěšnější skladba italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Tak a teďka se to trošku propojí, protože nás čeká James Brown, toho si dáme vlastně mimo žebříček, protože mám tady jednu velkou historku, a to z doby, kdy k Motor Soulu James Brown pořádal koncert v Los Angeles. A tehdy v publiku seděl ten, o kterém jsme se bavili před okamžikem, Michael Jackson. Toho si James Brown vytáhl na pódium. No a Michael předvedl skvělé taneční číslo a pak Jamesu Brownovi do ucha pošeptal, ať na pódium pozve taky prince, který tam seděl v publiku. Byl to vlastně tehdejší Jacksonův největší rival. Oni se fakt neměli rádi, Prince a Michael Jackson. No a Prince byl tehdy pod vlivem drog. Na pódium přišel, měl v zádech svého bodyguarda, vzal kytaru, ze které vyloudil jen příšernou vlnu nějakých prostě zvuků, hrozný. Pak si svlékl košily a při pokusu o dramatický odchod tam strhl nějakou stěnu a spadl do pódia. No a vlastně tento bizarní incident odstartoval takovou jako veřejnou válku mezi Jacksonem a Princem, která pak trvala celé roky. Tak třeba si někdy tady na Signál Rádiu řekneme více o rivalitě mezi Michaelem Jacksonem a Princem. Hej! A my si dáme Jamese Browna. Na jehož koncertu se tahle to celé, ta celá historka odehrála. Living in America. Tak tohle to je největší hit Jamese Browna z 80. let. Tady ho máte na Signál Rádiu. Pěkný poslech.

0: Yes, I feel good. Tak to byl James Brown, živelný americký zpěvák a tanečník, který svým divokým rytmem definoval žánr funk a navždy změnil tvář moderní populární hudby. Tak za námi písnička vzpomínka na hit Living in America. No a my se vracíme do italského singlového žebříčku září roku 1983 a čekají nás ještě taková hudební esa jako Culture Club, Gazebo nebo UB40. Buďte s námi, hezký večer.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Skupina UB40 se rozhodla, že na začátku 80. let vydá desku plnou předělávek cover verzí a tak vytáhli z archivu slavnou píseň Neila Diamonda. On už ji zpíval na konci 60. let a dal jí nový kabát, takový reggae kabátek. A lidem se to líbilo, dokonce mnozí ani netuší dodnes, že se vlastně jedná o předělávku, ale je to tak, je to cover z roku 1983, který se umístil na 5. místě italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Tak jsme v Itálii celou tuto hodinu, hrajeme si písničky, jaké se držely tenkrát v hitparádě v Itošce, jenomže jsme ještě nehráli žádnou vyloženě italskou písničku. Až teprve teď se na 4. místě objeví skladba, která vlastně původně neměla vít. Nikdo ji nechtěl, hudební vydavatelství ji jednoduše odmítala. Dokonce producent této skladby přišel do Milána, do hudebního vydavatelství a tam tu písničku pustil šéfovi toho hudebního vydavatelství. Ten nad ní ohrnoval nos. Říkal, to se mi nelíbí, do toho investovat peníze nebudeme. No ale v tu chvíli se rozevřely dveře kanceláře, vešla sekretářka, nesla kávu a jak tam hrála ta písnička, tak začala nadšeně volat, aniž by věděla o té debatě. Páni, to je ale nádherná písnička, to je super. A šéfa to ovlivnilo a teprve na základě její reakce ten šéf toho vydavatelství podepsal smlouvu a zrodil se hit, protože se to líbilo i lidem. Takže Dolce Vita, Ryan Paris na Signál Rádiu, hezký večer.

Ryan Paris, italská melodie Dolce Vita, možná si někteří právě teďka dáváte s chutí aperolek. Já si musím přiznat, já jsem dnes odpoledne měl taky jednu italskou dobrotu, měl jsem cappuccino a tiramisu. Wow. Tak přátelé, to byla písnička, na které se dokonce podílel i zpěvák jménem Gazebo. To je ten, kterého známe z písničky I Like Chopin. Tak si představte, že on se podílel na textu k hitu Dolce Vita. A i když se jedná o italskou písničku, tak si vemte, že se videoklip natáčel vedle Eiffelovy věže. To je paradox, co? No, padlo tady jméno Gazebo, tak si ho rovnou dáme, protože on se v italském singlovém žebříčku nachází také. Jeho písnička I Like Chopin se umístila na třetím místě před 43 lety, druhá polovina září. Tak si pojďme připomenout slavný hit o šopském salátu. Hezký večer, tady je Signál Radio, ať se vám příjemně poslouchá.

že to klavírní solo v té písni, že to je nějaký úryvek ze skladby Chopina, ale není tomu tak, to jenom Gazebo napodoboval nějaký Chopinův hit, ale vůbec to Chopin není. Každopádně on ho nenáviděl, protože když studoval hru na klavír na konzervatoři v Římě, tak hodně poslouchali právě klasiku ve škole a on jí měl díky tomu plný zuby. Raději si poslechnul kapelu Kraftwerk, prozradil v nějakém rozhovoru právě Gazebo. Tak to byla písnička I Like Chopin, která byla, ale vlastně nebyla o Chopinovi. Každopádně bylo to tak dobrý, že se to lidem líbilo natolik, že se to dostalo až na třetí místo italského singlového žebříčku. No a v Itálii tady tu písničku porazili ještě dva hity. Nebyly italské. Postupně si je pustíme, postupně vám je představím, tak asi nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na číslo dva, protože na druhém místě se před 43 lety umístil Boy George se skupinou Culture Club, tady je jejich Karma Chameleon.

Když Boy George poprvé přišel s melodií a textem do studia, že by to jako měli natočit s kapelou Culture Club, tak zbytek kapely byl zásadně proti. Dokonce kytarista to tehdy okomentoval slovy, že to zní jako nějaká pochodová písnička od country zpěváka z venkova. Normálně se vysmáli Boy Georgeovi.

ale on věřil, že napsal hit, začal hystericky křičet, plakat, vyhrožovat, že z kapely odejde, pokud tuhle tu skladbu nenahrají. Tak nakonec zbytek skupiny ustoupil a vznikl jejich nejúspěšnější single historie. Tak to byly Culture Club a Karma Chameleon, druhá nejúspěšnější písnička v Itálii v září roku 1983. Tak nám zbývá ještě odehrát vrchol italského singlového žebříčku, ale já vás budu teďka drobek napínat, protože já vás teďka ještě vlastně vezmu na takový výlet do dalšího dílu signálu světových hitparád. Za týden v tom dalším díle nás čekají Depeche Mode. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Za týden si tu na Signál Rádiu pustíme písničky, jaké bodovaly na evropském kontinentu na konci září roku 1984. A jedním z obřích hitů 84. roku byly Depeche Mode a jejich Master and Servant. Tak tady je ochutnávka. Pojďte si zesílit rádio.

0: Ochutnávka z dalšího dílu Signálu světových hitparád, kdy si budeme hrát depešáky. Když jsme tady pro vás s tímto hudebním speciálem, na Signálu vysíláme naší retroparádu vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodiny.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Takže za týden rok 1984, dnes ale stále rok 1983, protože vám musím představit nejúspěšnější skladbu italského singlového žebříčku. Já už jsem tady dneska říkal, že nás žádná italská písnička nečeká, že už jsme si hráli písničku Dolce Vita, už jsme si hráli písničku I Like Chopin, ale teď to bude tak vlastně jako napůl, protože nás čeká duo Rigueira, které pocházelo sice z italského Turína, takže Italové, ale ta písnička, která zvítězila před 43 lety, tak ta byla nahraná kompletně ve španělštině. Protože španělština tehdy té skladbě dodala ten správný takový exotický letní nádech, který perfektně maskoval ponurý text. Ta písnička je totiž o tom, jak probíhá plážová party po výbuchu atomové bomby, což bylo jako velké téma v první polovině 80. let, řešit i takovýhle jako temné věci. Takže přátelé, písnička vlastně de facto o atomovce, ale jinak se prostě tančí, pije, veselí. Vamos a la playa, jak říkají Španělé. No a to je vítěz, přátelé, italského singlového žebříčku, největší hit na přelomu léta a podzimu 83. roku. Vamos a la playa. Chcete-li český text? Včera jsem se vdala, Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký večer a budu se na Signál rádiu těšit opět příště.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
1: Když slyšíš tohle,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.